0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Evropské obranné akcie ztrácely po odstoupení německé vlády od plánu výstavby 6 velkých fregat v rámci projektu F-126. Nejvíce odepsali akcie Rheinmetallu, protože se očekávalo, že se stane hlavním dodavatelem projektu. Sektorový výprodej zasáhnul i zbrojovku Čekoslovaku. Jejíž akcie za týden ztratily 14% a uzavřeli korunu pod hranicí 300 korun. Od lednového IPO tak ztratili více než polovinu. Nedařilo se ani Fotonu nebo Coltu. Naopak ČEZ minulý týden vymazal ztráty z toho předminulého. Společnost oznámila, že vyčleňované společnosti dá název ČEZ Energy.

než dočasná zkratka DSZS ze slov dceřiná společnost zákaznické služby, která odkazuje na vyčleňovaný segment. Pátek po trhu přišla agentura Bloomberg se zprávou, že údajně ČES osloví vybrané investiční banky, aby mu s transakcí pomohly. Na terminálu

spisovatel kůží Karol Leder reportoval výsledky za první čtvrtletí, kdy jeho provozní zisk EBITDA posílil o 9%. Společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Tím je výsledková sezóna hlavních českých společností za námi. A pokud vás zajímá, podívejte se na YouTube Pražské burzy, kde k ní naleznete rozhovory s manažery zajímavých českých společností. Z dalších zpráv provozovatel horských středisek Tatry Mountain Resorts oznámil, že bude ski areál Ještěd provozovat ještě dalších 10 let. A René Holeček reportoval nákup dalších 13 000 akcí společnosti Colt. Pohled do makrosvěta. Sentiment domácností i firem v červnu vzrostl a Česká národní banka zveřejnila jarní zprávu o finanční stabilitě s řadou zajímavých grafů o ekonomice. Tento týden nás čekají finální čísla o vývoji HDP, nálada ve výrobě i vývoj rozpočtu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Kůň.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na jednu z nejdivočejších teorií moderní astrofyziky, takzvané gravastary, exotickou alternativu k černým dírám. Jak popisuje magazín Universe Today, dvojice fyziků Daniel Jambolsky a Luciano Rezzola z frankfurtské Goetheho univerzity konečně našla řešení Einsteinových rovnic, podle kterého by hroutící se hvězda nemusela skončit jako singularita, ale jako gravastar. Ultrakompaktní objekt s normální hmotou na povrchu a temnou energií uvnitř. A teď držte čepice. Uvnitř té zhroucené hvězdy by se podle modelu měl odehrát malý velký třesk, který vytvoří mini-emír. Ano, vesmír uvnitř hvězdy. Vědci přiznávají, že to vyžaduje dokonalé jemné doladění. Stačí jeden zatoulaný foton a celý gravastar skolabuje do klasické černé díry. Takže nestabilní, ale matematicky elegantní. A jak je od ostatních černých děr poznáme? To je další otázka v dlouhé frontě. Tak ať vám zítřek krásně expanduje.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztoč

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: OJs přicházejí 3. června s deskou When Will I See You Again.

I když mají OJs dobu největší slávy za sebou, stále plodí fajné písničky i s těmi jejich obřími náhrdelníky. Yeah,

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Evropské obranné akcie ztrácely po odstoupení německé vlády od plánu výstavby 6 velkých frigat v rámci projektu F-126. Nejvíce odepsaly akcie Rheinmetallu, protože se očekávalo, že se stane hlavním dodavatelem projektu. Sektorový výprodej zasáhnul i zbrojovku Čekoslovaku. Jejíž akcie za týden ztratily 14% a uzavřely korunu pod hranicí 300 korun. Od lednového IPO tak ztratili více než polovinu. Nedařilo se ani Fotonu nebo Coltu. Naopak ČEZ minulý týden vymazal ztráty z toho předminulého. Společnost oznámila, že vyčleňované společnosti dá název ČEZ Energy, což má určitě lepší zvuk než dočasná zkratka DSZS ze slov dceřiná společnost zákaznické služby, která odkazuje na vyčleňovaný segment. Pátek po trhu přišla agentura Bloomberg se zprávou, že údajně ČEZ osloví vybrané investiční banky, aby mu z transakce

0: Minál. U akcí ČES také v týdnu zasvítilo první nákupní doporučení. Analytik Milan Lávička z J&T Banky zvýšil cílovou cenu na 1332 korun, kdy rozdělení společnosti vnímá jako investiční příležitost. Zpracovatel kůží Karol Leder reportoval výsledky za první čtvrtletí, kdy jeho provozní zisk EBITDA posílil o 9%. Společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Tím je výsledková sezóna hlavních českých společností za námi. A pokud vás zajímá, podívejte se na YouTube Pražské burzy, kde k ní naleznete rozhovory s manažery zajímavých českých společností. Z dalších zpráv provozovatel horských středisek Tatry Mountain Resorts oznámil, že bude ski areál Ještěd provozovat ještě dalších 10 let. A René Holeček reportoval nákup dalších 13 000 akcí společnosti Colt. Pohled do makrosvěta. Sentiment domácností i firem v červnu vzrostl a Česká národní banka zveřejnila jarní zprávu o finanční stabilitě s řadou zajímavých grafů o ekonomice. Tento týden nás čekají finální čísla o vývoji HDP, nálada ve výrobě i vývoj rozpočtu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Domek.
1: Їм потрібно звуки тварин української фауни.
2: Рахівський крижень.
1: Джеймісо просить тебе на роботу в Канаду. Якщо ти запишеш, як ця качка співає.
3: Це ж моя нова мрія.
1: Cool.
4: Do českých kin vstoupila ukrajinská tragikomická road movie Mé tiché myšlenky, oceňovaný debut Antonia Lukiče o synovi, matce a jednom pracovním výletu. Vadim, 25-letý zvukař z Kyjeva, dostane slušně placenou zakázku, má v Karpatech nahrát hlasy domácích zvířat a vzácného ptáka pro videohru Noemova archa, aby si konečně vydělal na vysněnou Kanadu. Na cestu se mu ale neplánovaně přidá energická matka a výprava za zvuky přírody se rychle změní v jemně tragikomické rodinné drama o vztahu syna, mámy a rodné země. Film získal zvláštní cenu poroty v sekci Na východ od západu na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary a hlavní cenu v národní soutěži na festivalu v Oděse, kde byla Irma Vitovská oceněna za herecký výkon. Mé tiché myšlenky, obrazově nápaditou road movie s citlivým humorem a dvěma skvělými hereckými výkony, najdete nyní v českých kinech v distribuci Kinovarta.
5: Vzala paru vychydny, chyba ty nerády?
6: Aha.
7: Vybačte.

0: Italský režisér Luca Guadagnino se ocitl v nezáviděníhodné situaci. Jeho nový film Artificial momentálně hledá distributora. Amazon MGM, který film původně zařadil do svého programu, od vydání ustoupil. Pikantním detailem je, že Amazon letos oznámil investici $50 miliard do OpenAI a Guadagninův film je přitom právě o šéfovi OpenAI Samu Altmanovi a turbulentním období z roku 2023, kdy byl Altman ze své vlastní společnosti vyhozen a za pár dní znovu dosazen. Ve vedlejší roli se mimochodem objeví i Elon Musk a toho si zahraje Cooper Koch. Sám Guadagnino nicméně doufá, že si film cestu k divákům najde. Hlavní roli Sama Altmana stvárnil Andrew Garfield. V dalších rolích se představí Mark Rylance, Monica Barbaro nebo Jason Schwartzman. Scénář napsal scénárista a komik Simon Rich, který proslul v show Saturday Night Live. Guadagnino přitom všem upozorňuje na věc, která mu leží na srdci víc než distribuce. Způsob, jakým umělá inteligence proměňuje svět. Při natáčení v San Francisku viděl dokonalý obraz té proměny. Tiché, autonomní automobily projíždějící kolem lidí bez domova a závislých na fentanylu. Říká, že je to znepokojivý obraz a to ještě mírně řečeno. Uvidíme, jestli Guadagnino nakonec pochodí a Artificial najde svého distributora. A nebo jestli to dopadne jako kdysi televizní film Oreganových, na který se sám odvolává.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
0: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
1: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Iris, I need to talk with you. It's about the dog. I wanted to ask if you could take him.
1: No, I can't. No.
0: This is what Walter wanted after he died.
1: Why would he say that?
0: You were his best friend.
2: Action! Sky Showtime přinesl v neděli nový film s Naomi Watts, dramedy s názvem The Friend. Režisér Scott McGahey a David Siegel adaptovali stejnojmenný román americké spisovatelky Sigrid Nunez. Příběh sleduje newyorskou spisovatelku a lektorku tvůrčího psaní Iris, které náhle zemře její nejbližší přítel a mentor. Dědictví, které po sobě nechá, je trochu neobvyklé. Obří dogu jménem Apollo. Iris tak musí nacpat 65-kilového čtyřnohého smutečního hosta do svého malého manhattanského bytu. A přestože to obrátí její život na ruby, společně si tato nezvyklá dvojice postupně nachází cestu přes zármutek. Ve filmu se vedle Naomi Watts objevuje i legendární komik Bill Murray. Dramedy The Friend najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime.
3: You're not thinking of keeping him now.
4: Of course not.
5: Feel him missing Walter in the same way I did.
6: The dog provides essential emotional support.
5: I guess I saw it the other way around, like I'm the emotional support human and it's the dog that can't cope. What?
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: should, Penny. Hey, I'm going to that hop tonight.
1: Oh, let me come. Will Lion said we're going to the library to study.
0: It's a deal.
2: Do sběratelské řady Criterion Collection dorazil další kultovní titul. Lak na vlasy, tedy původní Hairspray Johna Waterse z roku 1988. Nově v restaurované Director Approved 4K Ultra HD edici. Waters, přezdívaný papež nevkusu, se tu poprvé úspěšně vydal do mainstreamu s nakažlivou rock'n'soulovou komedií. Píše se rok 1962, Baltimore a baculatá teenagerka Tracy v podání Ricky Lake prorazí v místní taneční televizní show The Corny Collins Show a její zarputilé sebevědomí a podpora rasové integrace rychle vyrostou v něco mnohem většího než jen lokální slávu. Waters tu snoubí svůj typicky subverzivní humor s nově objevenou cukrovou sladkostí a výsledkem je asi jeho nejpřístupnější film. Ve vedlejších rolích se blízkne ikonická Divine hned ve dvojroli, dále Debbie Harris Blondie, Jerry Stiller a krátce i Sam Waters. Criterion přináší novou 4K digitální restauraci schválenou samotným režisérem s prezentací v Dolby Vision HDR a dvěma DTS HD Master Audio Mixy, dvojkovým surroundem a alternativním 5.1 zvukem. Edice je rozdělena na 4K Ultra HD disk s filmem a Blu-ray s bonusy, které obsahují audiokomentář Waterse a Ricky Lake, nový rozhovor s Lake a Colleen Fitzpatrick, vzpomínky hereckého ansámblu, včetně Debbie Harry a P. Zedory, záběry z natáčení, archivní featurette Get to Know John Waters z roku 87 a vystřižené scény. Hairspray v edici Criterion Collection seženete na criterion.com. Na tento titul se můžete podívat i online ve videopůjčovnách na Apple TV nebo Prime Video.
3: White trash, plain and simple.
4: Got your mad diet pills, would you, hun?
5: Oh, mother, you're still 50.
6: Starring Sonny Bono, Ruth Brown.

Tak co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 25. června. Komiksová akce Supergirl bere diváky v kinech rovnou do vesmíru. Millie Alcock jako Kara Zor-El táhne do mezihvězdné výpravy za pomstou po boku někoho, koho by rozhodně nečekala. V rolích se mihnou Jason Momoa i David Consvet, co by Superman. Režisér Craig Gillespie tentokrát míří výš, a to doslova. Kdo touží po husí kůži jiného druhu, vyraste na Leviticus, australský sci-fi horor, kde dva teenagery prchají před entitou, která na sebe bere podobu toho, po kom její oběti nejvíc touží. Zvuk Jada Kerzla zaručuje, že se vám to bude honit hlavou ještě doma v posteli. Česká novinka přichází v podobě rodinné komedie Po večerce. Manažer na pokraji vyhoření Vladimír Polívka přebírá vedení rozpadajícího se letního tábora a narazí na starou lásku i staré rivaly. Ze světa artového kina je to ukrajinská road movie Mé tiché myšlenky, debutový film Antonia Lukiče z roku 2019, kde mladík nahrávající zvuky přírody vyráží na cestu po Zakarpatí a v autě se mu omylem usadí i jeho matka. Tragikomická jízda. A z dokumentárního programu dorazila do kin ještě Dobrodružná Amazonie. Opičák Sai přežije pád letadla a ocitne se sám v pralese. A československý experimentální dokument 1+1+1 od Ondřeje Vavrečky, natočený na 16mm film, hledá odpovědi na otázku, kam nás vlastně žene pokrok. Toliko k novým premiérám v kinech. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste naladěni na vlnu Zone Rádia, které vám servíruje ty nejlepší bangry v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Na čem naladíte DAB plus rádio? Je to jednoduché. Na přijímači s podporou DAB plus. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, Hi-Fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

ako každé ráno. Novinka Powerplay. To Michael Gray.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
1: Prodáno.
0: Veacom.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Evropské obranné akcie ztrácely po odstoupení německé vlády od plánu výstavby 6 velkých frigat v rámci projektu F-126. Nejvíce odepsaly akcie Rheinmetallu, protože se očekávalo, že se stane hlavním dodavatelem projektu. Sektorový výprodej zasáhnul i zbrojovku Čekoslovakru. Jejíž akcie za týden ztratily 14% a uzavřely korunu pod hranicí 300 korun. Od lednového IPO tak ztratili více než polovinu. Nedařilo se ani Fotonu nebo Coltu. Naopak ČEZ minulý týden vymazal ztráty z toho předminulého. Společnost oznámila, že vyčleňované společnosti dá název ČEZ Energy, což má určitě lepší zvuk než dočasná zkratka DSZS ze slov dceřiná společnost zákaznické služby, která odkazuje na vyčleňovaný segment. Pátek po trhu přišla agentura Bloomberg se zprávou, že údajně ČEZ osloví vybrané investiční banky, aby mu s transakcí pomohly. Na terminálu u akcí ČEZ také v týdnu zasvítilo první nákupní doporučení. Analytik Milan Lávička z J&T banky zvýšil cílovou cenu na 1332 korun, kdy rozdělení společnosti vnímá jako investiční příležitost. Zpracovatel kůží Karo Leder reportoval výsledky za první čtvrtletí, kdy jeho provozní zisk EBITDA posílil o 9%. Společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Tím je výsledková sezóna hlavních českých společností za námi. A pokud vás zajímá, podívejte se na YouTube Pražské burzy, kde k ní naleznete rozhovory s manažery zajímavých českých společností. Z dalších zpráv provozovatel horských středisek Tatry Mountain Resorts oznámil, že bude ski areál Ještěd provozovat ještě dalších 10 let. A René Holeček reportoval nákup dalších 13 000 akcí společnosti Colt. Pohled do makrosvěta. Sentiment domácností i firem v červnu vzrostl a Česká národní banka zveřejnila jarní zprávu o finanční stabilitě s řadou zajímavých grafů o ekonomice. Tento týden nás čekají finální čísla o vývoji HDP, nálada ve výrobě i vývoj rozpočtu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: Nistva Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, Sofia
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifactor.
0: Penetrační test.
1: Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Fine.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
5: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
6: Memento mori, krasotinko.
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
10: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz.
11: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
12: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
13: Zun.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: No a ukončíme to klasikou z roku 96. Loft.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
3: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Na Netflixu je pořádně napapaný ansámbl ve snímku Dantův rukopis. Tamtéž se povedl i jeho korejský thriller Kluk z poslední lavice a Criterion nově nabízí Flamengo trilogii Carlose Saury Eclipse Series 6. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to

0: stronger than I who coming shall rule over me.
1: What?
2: Action!
3: Na Netflixu nyní najdete velkolepý a ambiciozní film Dantův rukopis, snímek, který sahá od newyorských ulic až po středověkou Itálii. Režisér Julian Schnabel, sám výtvarník a vizionář, vypráví dva příběhy najednou a oba jsou propojeny jednou knihou. Ve 21. století spisovatel Nick dostane od mafiánského bose nebezpečnou zakázku. Ukrást originál Danteho božské komedie, rukopis psaný básníkovou vlastní rukou. Paralelně se před námi odvíjí příběh ze 14. století, kde Dante Alighieri teprve hledá inspiraci k napsání svého mistrovského díla. Dva muži, dva věky, jedno obsedantní hledání krásy a božského. Snímek trvá přes 2,5 hodiny a herecká sestava je mírně řečeno ohromující. Oscar Isaac, Gerard Butler, Jason Momoa, Al Pacino, Gal Gadot, John Malkovich, Martin Scorsese. Ano, i Scorsese si tu zahrál prostě jen tak. Dantův rukopis si můžete nyní pustit exkluzivně na Netflixu.
0: I know this poem so well, I feel like I wrote it myself.
4: How would you like to look up the original manuscript?
0: It doesn't exist.
4: If it did exist?
0: I mean, it'd be the greatest literary treasure of all time. It'd be priceless.
4: We'll make it affordable.
0: What do you mean?
4: You can't tell nobody about these things. That's a sin. That's a bad sin.
5: Ritmus.

prachy jsou levý. Předřevý táta to neví. To kásy na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: že pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: milióny zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku. Na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Na Criterion Collection dorazila španělská klasika v nové podobě, slavná Flamingo trilogie režiséra Carlose Saury, kompletně restaurovaná v rozlišení 4K. Saura, jedna z největších osobností španělské kinematografie, v těchto třech filmech propojil svou vášeň pro hudbu a tanec s hlubokým zkoumáním národní identity. Všechny tři snímky spojuje jedna klíčová postava, legendární tanečník a choreograf Antonio Gades. Jako první vznikla v roce 1981 Krvavá svatba. Filmový záznam jedné jediné zkoušky Gadese na básnické drama Federica García Lorky. Jenže tohle rozhodně není pouhý divadelní přenos. Kamera Thea Escamilli a bravurní střih vtahují diváka přímo do víru tance a dramatického příběhu vražedné pomsty způsobem, jaký v kině ani nečekáte. V roce 1983 přišla Carmen, Saurův největší mezinárodní kasovní hit. Gades zde hraje choreografa, který se zamiluje do své hlavní tanečnice. Život se nebezpečně proplétá s Bizetovou operou i Mary mého předlohou. Hudbu nahrál sám Paco de Lucia a výsledek je vizuálně hypnotickým labyrintem, kde nelze odlišit fikci od reality. Trilogii uzavírá Čarodějná láska z roku 86, nejpříběhovější část zasazená do prašné andaluské vesnice. Gades zde hraje muže, jehož milovaná žena je pronásledována duchem zesnulého. Saura vychází z baletu Manuela de Falli a obaluje ho do scenérie s růžovou večerní oblohou a pekelně rudými ohni. Všechny tři filmy jsou nově dostupné ve sběratelské edici Eclipse Series 6 Carlos Saura's Flamingo Trilogy v restauraci 4K na criterion.com.
3: Melo, baila tu, venga, baila!

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: 근데 그건 네 상상일 뿐이잖아.
1: 상상이 아니라 상황을 추측한 거죠.
2: Netflix doručil jihokorejský thriller, který se pohrává s tím nejzáludnějším nástrojem, jaký existuje, se slovy. Kluk z poslední lavice. Mrzutý profesor literatury a neúspěšný spisovatel objeví v posledních lavicích přednáškového sálu záhadného studenta, skrývajícího mimořádný literární talent. Rozhodne se mu soukromně nabídnout hodiny tvůrčího psaní a zpočátku vypadá všechno jako krásná mentorská romance dvou duší spojených vášní k literatuře. Jenže čím hlouběji se profesor do studentova příběhu noří, tím víc se z jejich lekcí stává hra, ve které ani jeden z nich přesně neví, kdo je tu vlastně mistrem a kdo žákem. Nebo kdo manipuluje a kdo je manipulován. V hlavních rolích se představují veterán korejského kena Min Sik Choi a Hyun Buk Choi. Šestidílný trailer Kluk z poslední lavice najdete nyní výhradně na Netflixu.
3: Uramaida.
4: Kimsun zakatte cinta kompleksurado inna ba?
0: No jejeongsin? Jakkan geureumeon an dendago.
5: Deumak.
6: 연결이 되지 않아.

On-demand scéna posledních dvou týdnů nabídla poměrně úspěšný program z pohledu diváků. Na Apple TV Plus se vrátil soukromý detektiv Colin Farrell v druhé řadě seriálu Sugar. Pátrá po zmizelém bratrovi nadějného boxera, ale zatím vším se skrývá celoměstské spiknutí. Temné, stylové a návykové. Disney Plus naservírovalo hned dvě velké novinky. Ve streamovacím debutuje film Avatar Oheň a popel. James Cameron nás vrací na Pandoru krátce po událostech The Way of Water. Sallyho rodina se rozpadá žalem a vydává se do neznámých koutů světa, kde čekají noví spojenci i noví nepřátelé. A pak tu máme pátou a zároveň poslední řadu seriálu Medvěd. Sydney Ritchie a Sugar berou restauraci do vlastních rukou, bojují o michelinskou hvězdu bez peněz, bez šéfa a uprostřed fatální průtrže mračen. Na HBO Max pokračuje epická sáda Rod draka třetí řadou. Targaryeni jsou zpátky, draci chrlí oheň a intrikám není konec. Netflix si dal záležet hned na několika frontách. Podle knihy Harlana Coubena vznikl thriller Najdu si tě. Nevinný otec odsouzený na doživotí za vraždu vlastního syna získá důkaz, že dítě je možná naživu a musí uprchnout z vězení, aby zjistil pravdu. Na Netflixu se také usadil film Dantův rukopis s úchvatným obsazením. Oscar Isaac, Gerard Butler, Jason Momoa, Al Pacino a Gal Gadot ve filmu O krádeži originálu božské komedie. A romantická komedie Hlasovky pro Isabel se Zoe Deutsch nabízí lehčí alternativu. Hlasové zprávy pro mrtvou sestru skončí u cizího muže a ten se zamiluje do onoho hlasu. Korejský thriller Kruk z poslední lavice pak ukazuje, že hodiny tvůrčího psaní mezi profesorem a talentovaným studentem začnou nekontrolovatelně eskalovat. A úspěšně si vede i třetí řada tureckého dramatu Já jinak a druhá řada Avatara Legenda o Angovi pak skvěle poslouží těm, kteří hledají pokračování seriálu, které už dobře znají. Na Edison Line si nezapomeňte dát belgické drama Dva dny, jedna noc Marion Cotillard. Emocionální klasika bratří Dardenových stojí za každou minutu. A Sky Showtime s druhou řadou špionážního thrilleru The Agency s Michaelem Fassbenderem a Richardem Gearem nesklamal, takže si to nenechte ujít. Tak to jsou nejlépe hodnocené streamované novinky posledních dvou týdnů. Hovk!

0: z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si opět naladili Zoon Radio i vy, co nás posloucháte poprvé. Zůstaňte s námi i nadále, protože kdo poslouchá Zoon Radio, ten má prostě vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: Nejstva compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint detection, log management, SOC jako služba. Recovery plan.
2: Endpoint detection.
3: Multifaktor.
2: Penetrační test. Log management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
5: Večeře jak na pitevně.
6: Mami, já už nemám hlad.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
9: Vkus.
8: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Tak co? Dobrý?

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
3: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
4: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na jednu z nejdivočejších teorií moderní astrofyziky, takzvané gravastary, exotickou alternativou k černým dírám. Jak popisuje magazín Universe Today, dvojice fyziků Daniel Jambolsky a Luciano Rezzola z frankfurtské Goetheho univerzity konečně našla řešení Einsteinových rovnic, podle kterého by hroutící se hvězda nemusela skončit jako singularita, ale jako gravastar. Ultrakompaktní objekt s normální hmotou na povrchu a temnou energií uvnitř. A teď držte čepice. Uvnitř té zhroucené hvězdy by se podle modelu měl odehrát malý velký třesk, který vytvoří mini-emír. Ano, vesmír uvnitř hvězdy. Vědci přiznávají, že to vyžaduje dokonalé jemné doladění. Stačí jeden zatoulaný foton a celý gravastar skolabuje do klasické černé díry. Takže nestabilní, ale matematicky elegantní. A jak je od ostatních černých děr poznáme? To je další otázka v dlouhé frontě. Tak ať vám zítřek krásně expanduje. Mějte se pozemsky.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na obří zrcadla ve vesmíru. Ano, ta stará rekvizita ze sci-fi, která by mohla ohřívat chladné planety u rudých trpaslíků. Jak popisuje portál Universe Today, dvojice vědců Shona Soman a Eric Korpela publikovala studii, která se ptá, vydržela by taková megazrcadla vůbec na oběžné dráze? A tady přichází háček. Světlo totiž do zrcadla nejen svítí, ale taky strká, stejně jako do solární plachty. Lehká, obrovská zrcadla by tak radiační tlak postupně vyšťouchl z dráhy. Simulace v programu Rebound ukázaly, že nejlépe přežívají zrcadla blízko planety, kolem chladných hvězd a překvapivě v retrográdní dráze proti směru oběhu. Takže pokud někde uvidíme planetu s prstencem zrcadel, není to příroda. Někdo si tam dole pořádně topí. A teď, přátelé, držte si gravitaci, ať vám nikam neuletí. Mějte se pozemsky.
3: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test, Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofine.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Brzy a mágové house Masters at Work si s výsledkem ještě pěkně pohráli.
1: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
7: Stroboskopická mucha!
6: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dneska se podíváme pod červený povrch Marsu, protože to, co tam vědci našli, je pořádné překvapení. Jak uvádí magazín Universe Today, data ze sondy InSight odhalila, že Mars by mohl mít rozsáhlý systém magmatu hluboko pod kůrou. Seismické vlny ukázaly 24 kilometrů pod povrchem zvláštní rozhraní mezi takzvanou mafickou a ultramafickou horninou. To znamená, že kdysi tam dole tekla a chladla pořádná porce roztavené kameniny. A teď to nejlepší. Mars přitom nemá desková tektonika jako Země. Vědci z Oxfordu míní, že podobný transkrustální magmatismus tvořil i pevniny u nás doma. To by mohlo znamenat, že rudá planeta ukrývá víc nerostného bohatství, než jsme čekali. Doly na Marsu? Investoři, nastupte si. Tak vážení, vežte si přilby, vesmír je dnes obzvlášť kamenitý. Mějte se pozemsky.
3: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: června 1983 dochází k unikátnímu nálezu na ostrově Moreton v australském Queenslandu.
2: A man is trying to keep another memory alive tonight. This one lurks in a murky old bottle. So old, it's remarkable that it's still in one piece.
1: Nálezce zachovalé láhve s tajemnou zprávou si přeje zůstat v anonymitě, ale víme, že vzkaz napsal pasažér parníku Aravata 9. června 1910, tedy bez 3 dnů před 73 lety.
2: What's inside the bottle that is sparking his curiosity and his imagination.
1: Naše zvědavost touží po informaci, která je v oné zprávě, ale tu se nikdy nedozvíme. Víme jediné, že nalezení láhve se vzkazem z roku 1910 vytváří nový světový rekord, nejdelší doby mezi odesláním a nalezením zprávy v láhvi.
3: Zbalíme ho.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduzakart v desiatkach reštaurácií. www.meduzakart.sk

0: Projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

ako každé ráno. Novinka Powerplay. Michael Gray.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Welcome. Jděte do života s nízkým očekáváním. Nikdy vás

0: Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz, tam sa dostaneš všetko od A do Z a aj to, čo nechceš.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Joji Kego, Bad Rock. A pome.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Evropské obranné akcie ztrácely po odstoupení německé vlády od plánu výstavby 6 velkých frigat v rámci projektu F-126. Nejvíce odepsali akcie Rheinmetallu, protože se očekávalo, že se stane hlavním dodavatelem projektu. Sektorový výprodej zasáhnul i zbrojovku Čekoslovakru. Jejíž akcie za týden ztratily 14% a uzavřely korunu pod hranicí 300 korun. Od lednového IPO tak ztratili více než polovinu. Nedařilo se ani Fotonu nebo Koltu. Naopak ČES minulý týden vymazal ztráty z toho předminulého. Společnost oznámila, že vyčleňované společnosti dá název ČES Energy, což má určitě lepší zvuk než dočasná zkratka DSZS ze slov dceřiná společnost zákaznické služby, která odkazuje na vyčleňovaný segment. V pátek po trhu přišla agentura Bloomberg se zprávou, že údajně ČES osloví vybrané investiční banky, aby mu s transakcí pomohly. Na terminálu u akcí ČES také v týdnu zasvítilo první nákupní doporučení. Analytik Milan Lávička z J&T banky zvýšil cílovou cenu na 1332 korun, kdy rozdělení společnosti vnímá jako investiční příležitost. Zpracovatel kůží Karo Leder reportoval výsledky za první čtvrtletí, kdy jeho provozní zisk EBITDA posílil o 9%. Společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Tím je výsledková sezóna hlavních českých společností za námi. A pokud vás zajímá, podívejte se na YouTube Pražské burzy, kde k ní naleznete rozhovory s manažery zajímavých českých společností. Z dalších zpráv provozovatel horských středisek Tatry Mountain Resorts oznámil, že bude ski areál Ještěd provozovat ještě dalších 10 let.

René Holeček reportoval nákup dalších 13 000 akcí společnosti Coop. Pohled do makrosvěta. Sentiment domácností i firem v červnu vzrostl a Česká národní banka zveřejnila jarní zprávu o finanční stabilitě s řadou zajímavých grafů o ekonomice. Tento týden nás čekají finální čísla o vývoji HDP, nálada ve výrobě i vývoj rozpočtu. Výnosy patří trpělivým.

0: Bez CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NISMA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, Sokia
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.ekosport.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
5: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
6: Memento mori, krasotinko.
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
10: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
11: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
12: Zun.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: No a ukončíme to klasikou z roku 96. Love.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
4: This is a power play.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vám přináším příběh o mrtvých hvězdách, které se odmítají chovat slušně.

Uvnitř každého doudnajícího hrobu se skrývá černá díra nebo neutronová hvězda, která pomalu požírá svého hvězdného partnera. Plyn padá na mrtvolu, zahřívá se na extrém teploty a září v rentgenu. V některých případech si dokonce mrtvá hvězda louská své vlastní trosky. Vesmírná recyklace, dámy a pánové. A sesterská galaxie ukazuje totéž. Vesmír zkrátka neumí nechat mrtvé spát. Tak prosvištím dál a vy nezapomeňte se občas podívat nahoru. Mějte se pozemsky. Powerplay.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkách skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkách reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: US číslo 31 volá McMurdo. Nutné. Hlaste se, příjem. Skvěl.
2: No tak, no tak.
1: Jsou hluchy.
2: No to ne. My se musíme s někým spojit. Někdo se dovolí, kluci.
1: Hele, pléré, už dva týdny se mi nikdo neozval, ani pšouk. Pochybuju, že se za tu dobu na tomhle kontinentě někdo s někým spojil a ty po mně chceš konkrétní stanici.
3: 20. června 1982 vstupuje do kin mysteriózní hororové sci-fi od Johna Carpentera. Věc.
4: Jak dlouho tu mají stanici?
5: Údajně 8 týdnů.
4: No jo, to je krátce, aby jim začal
6: panič. Lebo, tady stačí 5 minut a chytí tě rapl.
4: Přesně. Kolik jich tam má být?
5: Začali na 10, takže zbývá 8.
4: No to nevíme. Takovýhle blázník mohli několik pobít a teprve pak přiletět sem.
7: Pomoc jim ale nemůže.
4: Ale ano, chci tam letět.
7: V tomhle čase?
3: Do tohoto thrilleru oplývajícím tajemstvím o zničení sousední polární stanice na Antarktidě obsadil Carpenter Kurta Russella, co by pilota a hlavního tahu naděje i divácké návštěvnosti. John Carpenter sám označí snímek Věc jako první z jeho apokalyptické trilogie. Ačkoliv budoucí filmy Vládce temnot a šílenství na Věc nenavazují, mají společné téma zkázy.
4: Heku, takhle může být stejný. Ale my to k ním máme nejblíž.
6: Je to jasný, doktorku. Jen abys věděl, že jde OK.
4: Nesejčkuj, tak nekrýši.
6: Když mraky zakrajou slunce, máš tu bílou tmu. A pak si škrtni doktora plus pilota.
4: Ale ta mlha je nízko. Ve chvíli budete nad ní. Rozhodni se, Meku. Jestli nechceš letět, nepoletím.
3: Scénář vypracoval na motivy románu Johna Campbella, významného průkopníka sci-fi Billy Lancaster. A hudby k tomuto temnému příběhu v nehostinné ledové pustině se ujal sám velký Ennio Morricone.
6: Hraší ti zachraňovat bláznivý Švédy?
4: Ne, Nori.
6: Kam, doktor?
4: Dej ho zápas.
3: V kinech se sci-fi snímek Věc dočká velmi chladného přijetí a kritika ho rozcupuje na kousky. Označí ho jako odpudivý odpad nebo ubohý exces a navrhne na nejnenáviděnější film všech dob. Holt E.T. Mimozemšťan si na Carpenterově novém hororu vybral svou daň. Ale jakmile dojde na VHSky, vše se naprosto změní. Z propadáku se stane rázem kultovní hit a v následujících letech bude považován za jeden z nejlepších sci-fi a hororových filmů všech dob. Na jeho základě vzniknou videohry, deskové hry, komiksy nebo Strašidelné domy. A v roce 2011 dojde i na jeho stejnojmenný prequel.
4: Co je to? Je to člověk? Nebo co to je?
6: Ať je to, co chce, pořbení odběmi.
8: V těch zbytcích je pořád ještě buněčná aktivita. Ještě žije. Zlo útočí ve tmě.
9: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Na Netflixu je pořádně napapaný ansámbl ve snímku Dantův rukopis. Tamtéž se povedl i jeho korejský thriller Kluk z poslední lavice a Criterion nově nabízí flamenco trilogii Carlose Saury Eclipse Series 6. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Tak co? Dobrý?

0: stronger than I who coming shall rule over me. What?
1: Action! Na Netflixu nyní najdete velkolepý a ambiciozní film Dantův rukopis, snímek, který sahá od newyorských ulic až po středověkou Itálii. Režisér Julian Schnabel, sám výtvarník a vizionář, vypráví dva příběhy najednou a oba jsou propojeny jednou knihou. Ve 21. století spisovatel Nick dostane od mafiánského bose nebezpečnou zakázku. Ukrást originál Danteho božské komedie, rukopis psaný básníkovou vlastní rukou. Paralelně se před námi odvíjí příběh ze 14. století, kde Dante Alighieri teprve hledá inspiraci k napsání svého mistrovského díla. Dva muži, dva věky, jedno obsedantní hledání krásy a božského. Snímek trvá přes 2,5 hodiny a herecká sestava je mírně řečeno ohromující. Oscar Isaac, Gerard Butler, Jason Momoa, Al Pacino, Gal Gadot, John Malkovich, Martin Scorsese. Ano, i Scorsese si tu zahrál prostě jen tak. Dantův rukopis si můžete nyní pustit exkluzivně na Netflixu.
0: I know this poem so well, I feel like I wrote it myself.
2: How would you like to look at the original manuscript?
0: It doesn't exist.
2: If it did exist?
0: I mean, it'd be the greatest literary treasure of all time. It'd be priceless.
2: We'll make it affordable.
0: What do you mean?
2: You can't tell nobody about these things. That's a sin. That's a bad sin.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. NIST compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, SOC jako služba. Recovery plan. Endpoint detection. Multifactor. Penetrační test. Log management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Na Criterion Collection dorazila španělská klasika v nové podobě, slavná Flamingo trilogie režiséra Carlose Saury, kompletně restaurovaná v rozlišení 4K. Saura, jedna z největších osobností španělské kinematografie, v těchto třech filmech propojil svou vášeň pro hudbu a tanec s hlubokým zkoumáním národní identity. Všechny tři snímky spojuje jedna klíčová postava, legendární tanečník a choreograf Antonio Gades. Jako první vznikla v roce 1981 Krvavá svatba. Filmový záznam jedné jediné zkoušky Gadese na básnické drama Federica Garcia Lorky. Jenže tohle rozhodně není pouhý divadelní přenos. Kamera Thea Escamilli a bravurní střih vtahují diváka přímo do víru tance a dramatického příběhu vražedné pomsty způsobem, jaký v kině ani nečekáte. V roce 1983 přišla Carmen, Saurův největší mezinárodní kasovní hit. Gades zde hraje choreografa, který se zamiluje do své hlavní tanečnice. Život se nebezpečně proplétá s Bizetovou operou i Mary mého předlohou. Hudbu nahrál sám Paco de Lucia a výsledek je vizuálně hypnotickým labyrintem, kde nelze odlišit fikci od reality. Trilogii uzavírá Čarodějná láska z roku 86, nejpříběhovější část zasazená do prašné andaluské vesnice. Gades zde hraje muže, jehož milovaná žena je pronásledována duchem zesnulého. Saura vychází z baletu Manuela de Falli a obaluje ho do scenérie s růžovou večerní oblohou a pekelně rudými ohni. Všechny tři filmy jsou nově dostupné ve sběratelské edici Eclipse Series 6 Carlos Sauras Flamingo Trilogy v restauraci 4K na criterion.com.
3: Carmelo, baila tu! Venga, baila!
2: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: 근데 그건 네 상상일 뿐이잖아.
1: 상상이 아니라 상황을 추측한 거죠.
2: Netflix doručil i jeho korejský thriller, který se pohrává s tím nejzáludnějším nástrojem, jaký existuje, se slovy. Kluk z poslední lavice. Mrzutý profesor literatury a neúspěšný spisovatel objeví v posledních lavicích přednáškového sálu záhadného studenta, skrývajícího mimořádný literární talent. Rozhodne se mu soukromně nabídnout hodiny tvůrčího psaní a zpočátku vypadá všechno jako krásná mentorská romance dvou duší spojených vášní k literatuře. Jenže čím hlouběji se profesor do studentova příběhu noří, tím víc se z jejich lekcí stává hra, ve které ani jeden z nich přesně neví, kdo je tu vlastně mistrem a kdo žákem. Nebo kdo manipuluje a kdo je manipulován. V hlavních rolích se představují veterán korejského kina Min Sik Choi a Hyun Buk Choi. Šestidílný trailer Kluk z poslední lavice najdete nyní výhradně na Netflixu.
3: Uramaida.
4: Kim Sun-jak한테 진짜 컴플렉스라도 있나 봐.
0: 너 제정신? 작가는 그러면 안 된다고.
5: 대박.
6: 연결이 되지 않아.

On-demand scéna posledních dvou týdnů nabídla poměrně úspěšný program z pohledu diváků. Na Apple TV Plus se vrátil soukromý detektiv Colin Farrell v druhé řadě seriálu Sugar. Pátrá po zmizelém bratrovi nadějného boxera, ale zatím vším se skrývá celoměstské spiknutí. Temné, stylové a návykové. Disney Plus naservírovalo hned dvě velké novinky. Ve streamovacím debutu je film Avatar Oheň a popel. James Cameron nás vrací na Pandoru krátce po událostech The Way of Water. Sallyho rodina se rozpadá žalem a vydává se do neznámých koutů světa, kde čekají noví spojenci i noví nepřátelé. A pak tu máme pátou a zároveň poslední řadu seriálu Medvěd. Sydney Ritchie a Sugar berou restauraci do vlastních rukou, bojují o michelinskou hvězdu bez peněz, bez šéfa a uprostřed fatální průtrže mračen. Na HBO Max pokračuje epická sáda Rod draka třetí řadou. Targaryeni jsou zpátky, draci chrlí oheň a intrikám není konec. Netflix si dal záležet hned na několika frontách. Podle knihy Harlana Coubena vznikl thriller Najdu si tě. Nevinný otec odsouzený na doživotí za vraždu vlastního syna získá důkaz, že dítě je možná naživu a musí uprchnout z vězení, aby zjistil pravdu. Na Netflixu se také usadil film Dantův rukopis s úchvatným obsazením. Oscar Isaac, Gerard Butler, Jason Momoa, Al Pacino a Gal Gadot ve filmu O krádeži originálu božské komedie. A romantická komedie Hlasovky pro Isabel se Zoe Deutsch nabízí lehčí alternativu. Hlasové zprávy pro mrtvou sestru skončí u cizího muže a ten se zamiluje do onoho hlasu. Korejský thriller Kluk z poslední lavice pak ukazuje, že hodiny tvůrčího psaní mezi profesorem a talentovaným studentem začnou nekontrolovatelně eskalovat. A úspěšně si vede i třetí řada tureckého dramatu Já jinak a druhá řada Avatara Legenda o Angovi pak skvěle poslouží těm, kteří hledají pokračování seriálu, které už dobře znají. Na Edison Line si nezapomeňte dát belgické drama Dva dny, jedna noc Marion Cotillard. Emocionální klasika bratří Dardenových stojí za každou minutu. A Sky Showtime s druhou řadou špionážního thrilleru The Agency s Michaelem Fassbenderem a Richardem Gerem nesklamal, takže si to nenechte ujít. Tak to jsou nejlépe hodnocené streamované novinky posledních dvou týdnů. Hovk!

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si opět naladili Zoon Radio i vy, co nás posloucháte poprvé. Zůstaňte s námi i nadále, protože kdo poslouchá Zoon Radio, ten má prostě vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
7: Prodáno!
8: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

van Homa. Sanctus Groove. DJ Samples in the mix.

0.85 Starlight. Come. Čiste groovy, ovo to mi je Sanctus groove.

Stereo Souls. Zoom. DJ Daladin in the mix. Oh yeah, oh yeah.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu 11 miliard světelných let daleko do epochy zvané kosmické poledne, kdy se ve vesmíru rodily hvězdy o 106. A právě odtamtud dorazil v září 2021 do antarktické stanice Ice Cube záblesk neuvěřitelně energetických neutrin. Jak popisuje Universe Today, zdroj dostal přezdívku Shadow Blaster, stínový dělostřelec, protože je schovaný za hustým prachovým mrakem a vidět ho můžeme jen díky gravitační čočce jiné galaxie před ním. Rádiový teleskop ALMA zachytil 4 pokřivené obrazy. A teď to zajímavé. Žádné rentgenové ani gamma záření, takže černá superhmotná díra to nebude. Vědci míří na překotnou tvorbu hvězd v jádru o velikosti 1500 světelných let.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. O Zero Trust Architecture. NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační testy. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: 5 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dneska máme Mars, vodu a možná i stopy života. Rover Perseverance v kráteru Jezero zkoumal nástrojem zvaným Sherlock kámen jménem Chayama Falls. Laserem ho prosvítil pomocí Ramanovy spektroskopie a podle Universe Today našel uvnitř barenců organické molekuly, tedy uhlíkaté sloučeniny, na kterých stojí veškerý život, jak ho známe. Nejzajímavější je takzvaný makromolekulární uhlík, trojrozměrná síť uhlíkových atomů. Našel se překvapivě blízko povrchu, doslova pod vrstvičkou tenčí než list papíru. To je u Marsu malý zázrak, protože radiace a oxidanty tam organiku obvykle rozcupují. Vědci zatím neví, jestli vznikl životem nebo bez něj. Mezitím rover Curiosity v kráteru Gale objevil přes 20 dalších organických molekul. Dva krátery, dvě dávná jezera, jedna velká otázka. Tak ať vám hvězdy svítí, i když mlčí, jako já v šedesátkách. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay. Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Powerplay.

0: 75 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Hit that note again, let me see if that's still right.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

netrpíte depresí? Netrpte. Netrpte.